0: Zdravo, že niekto mal žlčníkový záchvat vzadu.
1: OK, dobré ráno, želáme z Fan Rádia.
0: Dobré ráno, dievčatá, všetko najím.
2: Začína sa 10-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Vianoce kolem. Ty si jako sen, co nikdy nezačíná, nekončí. Jak příliv oceánu, řešení hlavolamu, jak zem, co obrací se ke slunci.